0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.

jméno. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova.

Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
2: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
3: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
4: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes veřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 000 korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Moravskoslezský kraj nově spustil platební portál, který umožní lidem a příspěvkovým organizacím z obcí do 15 000 obyvatel platit vybrané poplatky online. Bude tak možné uhradit například poplatky za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na Moravě a ve Slezsku dnes budeme mít většinou oblačno, přechodně ale i polojasno. Na teploměrech během odpoledne naměříme mezi 21 a 25 stupni. Na horách jen kolem 20.
10: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v parku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno, ahoj Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Tak Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že je v kalendáři o den
3: míň.
1: No tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity, ty jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno. Hit rádio.

0: souhvěte pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční Hit Radio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek. Jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, čověče?
1: No, jen si to zapne, že jdeš spát.
2: Fár, a odhaduje prostě.
0: No. Aha. No tak dobrý, takže počkej. S prstem
1: to nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, jako, že... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin.
1: A
2: já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstal, takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na Firemce, na Hluboké, nad Vltavou. To je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hnedka googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď Hity Welsh Liarms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm. Za minutu tohle Welsh Arms, Legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrérka Praha, apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala, čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, neměl by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Cima, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
2: Dobře, že není z vesnice jenom.
0: Nebydlíš, jenom 24. Hantrix Golden pro všechny, kdo nás ladíte ve čtvrt na sedm. Hezké ráno, zítra rádia.

0: Tohle jsou Huntrix Golden. Vy posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michal Espina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala téhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Rádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Levněji už to nejde! Nejde.

0: 2000. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
11: firma na zážitky
8: CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
15: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
14: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku nákladňáků na D35 na 293. kilometru směrem na Olmouc, havarovalo nákladní auto, projíždí se bez zdržení.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dneš, co? We Pray. We Pray. Tak pojďme na Davidu ranní update.
2: Ranní update.
3: Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
4: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no, nejenom Jasmina, to mám taky tak.
1: Co tak teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
4: To je no,
0: tak
4: lepší cenách,
0: tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Tak jasně. Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Radio v 6.33.

0: Stále posloucháte čtvrteční Hit Radio, to jsme moc rádi, tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut, hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který za

0: u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
1: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, běž se podívat za dveře. Ne, fakt, běž se podívat, jestli tam nikdo není.
1: Já jdu, počkejte.
0: Tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
1: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 100 000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
4: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
6: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
7: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
6: Kolik?
7: 949, málem jsem vzal dvoje.
6: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, na D1 na 265. kilometru směrem na Přerov srazilo osobní auto zvěř, počítejte s omezením provozu, kolona se zatím netvoří.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům. Na Hitrách.

0: 21. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka delší dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy, protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džíny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy. A opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách, jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin. A jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu. A zase to bude fungovat. Hezky. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát. To je taky zajímavý. Oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo? A já vždycky to vyslovu Måneskin, což má být správně, a vždycky říká lidi, že paní takhle vyslovuješ, prostě to jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I wanna be your slave, 6:53, hezké ráno z Hit Rádia.

0: chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za tři letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Zájem o studium na Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava roste. Po skončení druhého kola přijímacího řízení škola eviduje přes 15 000 přihlášek. Meziročně téměř o 2% více. Nárůst zaznamenala třeba fakulta stavební, kde počet přihlášek vzrostl o pětinu. No a nechybí ani předpověď počasí na čtvrtek. Pro Moravu a Slezsko na dnešní den slibuje většinou oblačno. Přechodně u nás bude i polojasno. Teploty se odpoledne dostanou mezi 21 a 25 stupňů Celsia.
7: Akce týdne po Wochenrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný čtvrteček.
3: Snídaně šampionů.
1: Ahojky. Čauky mňauky. Tak doufám, že i u vás je atmosféra podobná, jako tady u nás ve studiu, máme tady veselo. Rose, Bruno Mars, Zapaté.
2: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Mars. Bruno Rose. To je Rose a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Tak jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si toho naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plýtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: OK. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no,
0: jako Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten čišník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8, já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučuje, taky tě mučuje rodiče.
2: Já jsem nikdy neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno snět, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
1: Ježiš,
0: a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že nedojíš.
1: No takže já jsem vlastně takováhle, no. No jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? A případně jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco nějaký části jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme. A ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to dohy. Zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybíravý.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj. Takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdíl, jak ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, nihňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hraní si venku? Asi uteklo, Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a
0: já
1: pak
0: vůbec.
1: Jsem opravdu naštvaná,
0: já to tak měl, ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Tak neřeším, že to vezmeš,
4: tak
0: to tam nevoschne, ne, tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou, nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám. Pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo.
0: Tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rádia. Hezký

0: Parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt. Tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
3: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Stupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní CZ.
8: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
9: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
10: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
11: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
12: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permice a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte na úrovni Přerova překážku. Na D1 na 274. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Tohle jsou přátelé na Hit Radio 729 Rembrandt.
1: Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
1: Co?
3: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
4: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
3: Prostě nechceš přemýšlet.
1: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zprofitné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
4: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.
1: Jednomu zavoláme, pět otázek a bude to vaše teď. Anna Klapále, Farben, Supergirl na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaně šampionu. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z Újezdu u Brna. Jak máte v Újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty, no, ty už jsi v práci nebo ještě doma? Jak máte v Újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.

0: už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
1: A kdyby to bylo v Polsku, bychom měli k moři blíž aspoň.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Kolik členů má zpravidla trio?
3: 3.
1: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
3: Klavír.
1: A poslední otázka, pátá.
0: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
3: 1200.
1: Kolik?
3: 1200.
1: Přijde tam nulu ještě, prosím tě.
3: 12 000.
0: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
1: 12 tisíc, 4 startovný pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. A pověs mi se, že než tolik lidí, který s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
3: No, určitě syn.
1: Mhm, to máme teda, jo. Takže 2.
3: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
0: No, 4 dobrá.
1: 4 dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někde ozvi. Ahoj.
3: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
0: Ahoj. Čau.
1: Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v Rychlé 5 tady na Hit Rádiu.
2: Rychlá 5 ve snídani šampionů na Hit.

0: Takhle mamra je srdeční radio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalí rovnou ty AirPody, ne? Bez drátu.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně teď už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že je to i pro uši bezpečnější než ty pecky.
2: Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: Se poperem tady prostě, no, ty vole.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíjejda hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno to.
1: Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho
0: to. No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odebíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnout další prachy. Nabíječku, zaplať. Hadřík, zaplať. Sluchátka, no zaplať. Niko Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natura.

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti provozu v Ostravě ve Frýdecké ve směru na Kunčice. Budou probíhat práce na silnici, moc to tam nehoňte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: David pláče. David uronil trochu, je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči, připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Image Dragons Next to Me v 7.54. Dobré ránko, mě by zajímalo, lidi, jestli používáte nějaký technický vymožnosti, něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo? Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště něco vyzvednout, cenný psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: No říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám, mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale já to nezaložím.
0: Takže jste
2: prostě,
0: odmítači.
2: No.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla. Jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo. Ten už dávno ví všechno. Bill Gates. Pojďme na muziku. Do 8 stihneme tohle. David Guetta, Teddy Simmons, Stones and I.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Moravskoslezský kraj nově spustil platební portál, který umožní lidem a příspěvkovým organizacím z obcí do 15 000 obyvatel platit vybrané poplatky online. Bude tak možné uhradit například poplatky za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na Moravě a ve Slezsku dnes budeme mít většinou oblačno, přechodně ale i polojasno. Na teploměrech během odpoledne naměříme mezi 21 a 25 stupni. Na horách jen kolem 20.
5: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měkkého lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné čtvrteční ráno.
10: Ahoj, hezký ráno.
11: Snídaně šampionů.
3: A teď už pojďme k nám do regionu.
12: A to už jsme byli na videu, ale.
10: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích, chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
12: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Radio, tím začíná další hodina, hezké ránko.
1: Hit Radio Orion.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle je Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě, anebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální, ale představte si třeba první společnou oslavu na rozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bejvalou nepozveš. Řešeno.
0: Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně jakoby seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo znenadání čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
0: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit známý s holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu. Jo? A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už? Jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně košer, jako taky...
0: No, když se nebudou ukazovat...
3: takových ženských na světě, tak když se není jako jinou.
0: Přesně, no. Když se nebudou ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozsekneme? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
0: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity Night Radio.

0: Za minutu 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu, Michale Smindavid s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou, nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě, nebo je to za hranou.
0: No, tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před 2 rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let. S manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském. A z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Fajn ráno.
0: Kámoši jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužere a Tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně, začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy ho mohl
1: jako
0: to vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takovýhle kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery. Mm-hmm. Prostě si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizár. Prohodit si s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře. To už mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím s jedním z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak pouštím.
4: Tak nevidím tom problém, už by se tam měl být nějaký zádrhel, nakonec se všichni znají a nemůžu se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že je vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8:16. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut, za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom, na to se můžete teď těšit, čampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Sakra! No to zas vymyslel nějaký inženýr.
4: Už žádné další nadávky. Když scháníš správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
5: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
6: Jaký? Jdeme k vašim?
5: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
6: Takže ty jíš a já piju.
5: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
6: No a muzika?
5: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
6: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezd fest. A zatančíš si se mnou? www.pojezd.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
14: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
15: Jsou sice za námi, ale fotbalová sezóna je v plném proudu. V sobotu 5. září od 18 hodin čeká Simply Arenu další atraktivní domácí zápas. Slezský přivítá pražskou Duklu. Přijďte podpořit domácí tým přímo na stadion a užít si fotbalový večer v Simply Aréně. Opava Dukla. V sobotu od 6. Tak se vidíme na stadionu.
16: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku. Na Novojičínsku v Příboru v Komenského ulici se srazila dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Orion.

0: Ráno z Hitrádia, je přesně 8:30, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení. Hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží, příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co tady říkal. Jaký budou mít vlasy ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty 30 blondiaty.
0: Prostě ty 30. Plekajte.

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný kvůli 8.38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv, doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat nikdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony. Jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
1: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby jsme si zaspívali takhle před celým národem, aby se přidejte. Tak pojďme na to!

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Nová sezóna z CCC.

0: Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hej ty, hej hej hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
2: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
9: Levněji, už to nejde!

0: akce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Pod světly přichází další druholigová bitva. Prozatím v domácím prostředí 100% svěřence trenéra Romana Vesta čeká soupeř ze středních Čech. V pátek 4. září od 18 hodin přivítá MFK Karviná nováčka SK Kladno. 90 minut emocí, soubojů a gólů. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Dobré ráno, zítra Rádia Šampioni v 8.51, Super High, Anika, Following the Sun.
1: To zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hitrádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Ano, uslyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat tam vaše údaje a třeba zazvoníme. Právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Lumineers, Ho, hey. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaně šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D35 na 267. kilometru na obchvatu Olomouce směrem na Lipník se srazily dvě osobní auta. Blokují tam jeden jízdní pruh, ale provoz je zatím plynulý bez kolon. V Příboře v Komenského ulici se srazily taky dvě osobní auta a taky tam částečně blokují dopravu. Tak dejte pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Objevte kouzlo podzimních Beskyd a dopřejte si pobyt plný relaxace, wellness, skvělé gastronomie a chvílí, které patří jen vám. Ve wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích najdete ideální místo pro romantický pobyt ve dvou i pohodovou dovolenou s rodinou. Rezervujte na valachy.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Předseda motoristů Macinka chce jednat i o možnosti pozastavit některé projekty. 7 lidí se včera zranilo při střetu motorového vlaku s popelářským vozem na okraji Prostějova. Na místě zasahovala také letecká záchranná služba. 3 lidé utrpěli středně těžká zranění. Šlo hlavně o zlomeniny. Při nehodě vlak vykolejil, škoda je více než 8 milionů korun. Šumperský soud dnes bude znovu rozhodovat o žádosti sériového vraha Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku o podmíněné propuštění. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Loni v únoru soud jeho žádost zamítl. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Taiku Tararudeovou ve dvou setech. O 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Samuela poměrem 3-0 na sety.
7: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Čtvrtek hlásí oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přehánky. Naměříme 22 až 25 stupňů na horách kolem 16.
2: Hit Radio Orion.
1: Je čtvrtek 3. září, svátek má Bronislav a pěkný den vám i dnes přeje Karla Michalíková. Dneska se společně podíváme na to, jak roste zájem o studium třeba na vysoké škole, hlavně u lidí 30+. A taky si řekneme o jedné holčičce, která se narodila na jistém místě plném jídla a znamená to pro ně doživotní oběd zadarmo. No, tak to rozebereme, počkejte si na to. Teď už Sigma.

Je čtvrtek 3. září a vy ladíte Hitradio Orion, děkujem za to, já jsem Karla a vypadá to, že zájem o vysokou školu v Ostravě pořád roste. Na VŠBTUO se letos hlásí víc lidí než loni a vysokoškolské studium očividně není jenom pro čerstvé maturanty. A to mě těší, protože i já se letos vracím do školních lavic a to je mi skoro 40, jo, mám práci, 3 děcka, barák a už teďka jsem zvědavá, jak se to všechno jako vejde do toho jednoho týdne a jak to vlastně vůbec zvládnu, ale mě naštěstí oproti třeba vám 20-letým studentům zas tak o nic nejde. Já to prostě zkusím a uvidím. Ale jestli znáte někoho, kdo začal vysokou třeba až po 50, tak mu řekněte, že mu vzkazujeme, že jsou sakra dobří. A držte palce všem, kteří se do toho pustili, protože nikdy není pozdě začít studovat. Jen je teda potřeba najít kam mezi práci, děti a domácnost nacpat ještě nějaký ten domácí úkol. No, to bude náročné. Přejeme vám hodně štěstí a pěkné a hezké studium.

0: jsme Hit Radio Orion, na teď článek, který mě dneska úplně dostal, jo. Tohle je totiž docela dobrý způsob, jak si zajistit narozeninovou oslavu na celý život. Jedna holčička se totiž narodila ve vídeňském McDonaldu a podnik jí slíbil, že od 3 do 18 let tam může každý rok slavit narozeniny v jejich restauraci úplně zadarmo a že si může klidně pozvat i bandu kamarádů a celou rodinu. A teď si představte, že by se vám stalo něco podobného. Kde byste se chtěli narodit, abyste z toho měli něco zadarmo až do 18? Tak u chlapů je to asi jasné, vy myslíte na pivovar, ale takové letadlo, jako lítat každý rok po celém světě třeba zadarmo k moři, to je podle mě daleko lepší než nějaké narozky v Mekáči. Pamatujte na to vy, kdo máte zrovna termín porodu, jo?
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Kurýr k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
6: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Orion, pěkný den přejeme. Můžete nás ladit nejen takhle z éteru, ale taky přes aplikaci Radia.cz. Můžete nás číst, máme web hitradioorion.cz a taky máme sociální sítě, Instač a Facebook, kde vám pravidelně sdílíme buď to různé vtipky z vysílání nebo aktuality z regionu a našeho kraje. Naše vysílání se taky 19. hodinou promění na Hit Radio Classic a my vám budeme hrát ty nejlepší hity dekád. A to se vám hrozně líbí, což se nedivíme, protože i my se tenhle večerní speciál užíváme společně s vámi a naladíme se na to už teď.
1: Vy už to slyšíte, že jo? Nirvana.
0: Come as you are. Tak jedna taková klasika, která večer určitě chybět nebude. Hezký den.

0: rádiu Orion, oba už rodičové. A nás třeba právě teď taky ladí nějací rodičové, kteří odvedli děti do školy, utíkali do práce. Zase po prázdninách vrátila taková ta disciplína, ten režim. A sotva si na to zvykneme, tak budou Vánoce. A prázdniny zase. Dokonce ještě ty podzimní jsou před námi. No a před námi taky tip na nějaký hezký výlet, protože školou léto nekončí. Ještě pořád se toho u nás hodně děje, tak se nechte inspirovat.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi hokej, pak si nenechte ujít Den svítky. Ve čtvrtek 10. září se Ostravar Arena otevře fanouškům HC Vítkovice Ridera. Čeká vás veřejné bruslení, komentované prohlídky, zázemí klubu, setkání s hráči, představení nových dresů A týmu a spousta další zábavy a hokejových zážitků. Nahlédnete do míst, kam se během sezóny běžně nedostanete a užijete si den plný hokeje v Ostravar Aréně. Den svítky ve čtvrtek 10. září.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
16: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
17: Jaký? Jdeme k vašim?
16: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
17: Takže ty jíš a já piju.
16: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
17: No a muzika?
16: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
17: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si so mnou?
18: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
19: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Hit Radio Orion.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Slezska v Kroměříži v křižovatce ulic Hulínská a Jošky Silného zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. Čekejte tam silný provoz. Na Zlínsku v Luhačovicích v družstevní ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. Tam je z opatrnosti místo nehody průjezdné. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. NATO a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. Řekl to ve středu český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro televizi CNN. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné. Válka je teď v patové situaci, řekl. Národní divadlo Moravskoslezské slavnostně zahájí 108. sezónu v sobotu 5. září. Po roční pauze se do divadla vracejí gala večer. Na nich soubory opery, činohry, baletu a muzikálu představí ukázky z připravovaných novinek i oblíbených repertoárových titulů. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv, uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní uzel je teď pod kontrolou Spojených států. No a wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Boulterovou ve dvousetech a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska.
11: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska u nás čekáme oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přeháňky, teploty 22 až 25 a na horách kolem 16.
9: Hit Radio Orion.
0: Po desáté s vámi Karla Michalíková, věřím, že máte krásný čtvrtek, teď už od nás Coldplay a taky tu máme hosta dneska, počkejte.

0: 3. září vyladíte Hit Radio Orion. Doufám, že se máte hezky, takhle při dopoledni. No a fotbalista slezského FC Opava vstoupili do nové sezóny s novým trenérem, Svatoplukem Habancem i obměněným realizačním týmem. V sobotu je čeká další domácí zápas. Od 6 večer přivítají v Simply Aréně pražskou Duklu. Nejen o něm si budeme povídat s výkonným ředitelem SFC Opava Filipem Labudou. Krásný den, Filipe, vítejte u nás.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Nový trenér, nový realizační tým a vlastně úplně nový začátek. Už máte pocit, že si všechno začíná sedat, nebo Opava svůj novou tvář vlastně pořád ještě tak nějak hledá?
1: Tak určitě je pořád ještě co zlepšovat. Hodně nás navnadilo domácí vítězství nad Karvinou hned v prvním kole, po kterém přišel, ale trošku takový výsledkový herní propad. Každopádně věříme, že teď už si všechno začíná postupně sedat a stabilizovat a samozřejmě bychom chtěli, aby se to projevilo ne na výsledcích, ale také na samotné hře, protože se chceme prezentovat fotbalem, který bude naše fanoušky bavit a bude atraktivní.
0: Jak už jsem říkala, tak v sobotu přijede Dukla. Proč by to mohl být zápas, který bude fanoušky bavit a kvůli kterému stojí za to dorazit přímo na stadion podle vás?
1: Tak Dukla je určitě v současnosti jeden z těch nejatraktivnějších soupeřů v rámci druhé ligy, i z toho důvodu, že vlastně ještě v minulé sezóně hrála právě první ligu, teda nejvyšší soutěž, a myslím si, že i její ambice jsou takové, aby se do té soutěže co nejrychleji vrátila, takže i z tohohle pohledu to bude zajímavý zápas. A my každopádně hrajeme doma a věřím, že tenhle zápas vládneme a bude takový pro nás zase odrazový můstek k lepším výsledkům.
0: Když je Simply Aréna plná a fanoušci se do zápasu opravdu jako opřou, tak jak moc to hráči dole na hřišti vnímají? Dokáže podle vás opavské publikum zápas i zlomit?
1: Já věřím, že jednoznačně ano, protože i u nás v Opavě je to takové specifické tím, že ty tribuny jsou hodně blízko hrací plochy, takže když se fanoušci do toho zápasu jako opřou a začnou pořádně fandit, tak i ten zvuk se tím stadionem krásně nese a dokáže být vlastně velmi, velmi silný a hlasitý. Takže věřím, že ty hráče to dokáže v těch důležitých momentech pěkně vyburcovat ještě třeba nějakému nastandardnímu výkonu.
0: Rodiče někdy váhají, jestli vzít svoje malé děti na fotbal. Vy jim to letos chcete výrazně usnadnit. Rodinným vstupným, taky dětským stánkem i větší dětskou zónou. Jak má podle vás vypadat ideální rodinné odpoledne na opavském stadionu?
1: No tak ideálně tak, že ta rodina nepřijde na stadion třeba jenom 5 minut před výkopem, ale dorazí už třeba hodinu před zápasem, stráví tam už teda nějaký čas, děti si zajdou právě do té dětské zóny, rodiče si dají mezi tím něco k pití a potom samozřejmě užijou tu atmosféru toho utkání a samotný zápas. Myslím si, že to je něco, na co cílíme a rádi bychom postupně ty aktivity rozvíjeli právě tak, aby děti mohly i s rodiči dorazit na ten stadion co nejdřív.
0: No a čím konkrétně teda děti zabavíte? Zvládnou si návštěvu stadionu užít i ty, které ještě 90 minut fotbalu jaksi úplně neudrží?
1: Já věřím, že ano. My se tady tohle to snažíme postupně zlepšovat a dále rozvíjet. Aktuálně vlastně po celou dobu toho zápasu jsou pro děti připravené i míčové hry, různé další sportovní aktivity, například i občas skákací hrady, další omalovánky třeba pro malé děti a podobně, takže věřím, že ano.
0: SFC Opava přivítá pražskou Duklu v sobotu od 18 hodin v Simply Aréně. Dorazit můžete, jak jste slyšeli, s celou rodinou. Děti tentokrát nemusí 90 minut jenom sedět na tribuně. Připravená pro ně bude rozšířená zóna plná aktivit. S výkonným ředitelem SFC Opava Filipem Labudou ale ještě nekončíme, jak se v příštích letech promění opavský stadion a co klub chystá ke svým 120. narozeninám. To probereme za chvilku.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Je Rádio Orion stanice, kterou ladíte po celém Moravě i Slezsku. Děkujeme za to. No a s výkonným ředitelem SFC Opava Filipem Labudou jsme před chvíli pozvali na sobotní zápas s Duklou. Teď se podíváme na to, jak bude opavský fotbal vypadat v příštích letech. Filipe, ještě jednou pěkné dopoledne přeji.
1: Pěkné dopoledne.
0: Když dnes přijdete na opavský stadion a představíte si ho po té plánované rekonstrukci, co bude na první pohled jiné?
1: Jiná bude zejména ta hlavní budova stadionu, ve které máme kabiny a zázemí. Právě ta by měla projít tou hlavní rekonstrukcí, dostane vlastně novou fasádu, kdy dojde k zateplení celé té budovy, ke výměně střechy a celkově by měla tak působit modernějším dojmem. Zároveň ale samozřejmě nejde o to, jak ten stadion bude vypadat, ale důležitou součástí toho projektu jsou i energetické úspory a celkové zefektivnění toho provozu.
0: Nejde přitom jenom o změny, které teda fanoušci uvidí. Co všechno se má proměnit uvnitř stadionu a komu rekonstrukce vlastně nejvíc zpříjemní zázemí?
1: Nejvíc příjemný zázemí asi nám, kteří tam jako každý den fungujeme. Každopádně my jsme tady v tomto hodně mysleli třeba i na handicapované fanoušky, respektive fanoušky na vozíčku, protože ty dnes úplně nemají to zázemí na stadionu adekvátní. Z toho důvodu by tam mělo vzniknout i výtah pro ně a měli bychom zlepšit například i jejich jakoby místa na té tribuně. To je asi tak to hlavní.
0: No a současné osvětlení to má prý nahradit nějaká modernější LED technologie. Poznají tuhle změnu přímo fanoušci během večerních zápasů nebo bude její hlavní přínos především v těch úsporách?
1: Já si myslím, že určitě obojí. Zásadním přínosem samozřejmě bude nějaká ta energetická úspora, protože ta současná technologie už je poměrně náročná. Nicméně pro fanoušky bude zajímavé zejména to, že tuhle technologii budeme moct využívat například při nástupu hráčů, při gólech a při různých zajímavých momentech v tom utkání.
0: Práce mají začít na začátku roku 2027. Zajímá mě, jestli čeká fanoušky během rekonstrukce nějaké omezení, nebo by se měla domácí utkání odehrávat bez nějakých větších komplikací. Jak to bude?
1: Já bych tady jenom trošku upřesnil ten termín. Na začátku roku vlastně 2027 bychom měli vědět vítěze toho výběrového řízení a následně samozřejmě s ním budou probíhat další jednání o tom, jak ty práce budou postupovat. V ideálním případě by měly začít někdy v červnu po sezóně v roce 2027 a zatím teda ještě úplně nejsme přesně schopni říct, jak nám to ten provoz během zápasu ovlivní. Já doufám, že co nejméně a budeme se na tom snažit domluvit i se zhotovitelem.
0: A rok 2027 ale nebude výjimečný jen kvůli rekonstrukci. SFC Opava totiž oslaví 120 let. Jak se vůbec slaví narozeniny klubu, který je pro tolik lidí srdeční záležitostí?
1: Je to tak, 120 let je obrovský kus historie a Slezský je pro několik generací lidí v Opavě a celém regionu mnohem víc než jen fotbalový klub. I proto chceme propojit vlastně celkově historii, klubové legendy, současné hráče, fanoušky, samozřejmě i děti a připomenout si vlastně, odkud ten klub přišel, jaké osobnosti ho utvářeli, ale zároveň chceme ukázat to, kam bychom byli rádi, aby se klub posouval. Takže věřím, že to budou zajímavé oslavy.
0: No a můžeme se třeba těšit na návrat nějakých klubových legend, nějaké speciální utkání nebo třeba překvapení přímo pro fanoušky. Co už nám můžete prozradit?
1: Já asi konkrétně ještě moc nebudu. Každopádně se fanoušci mohou těšit na velkou spoustu akcí. My bychom rádi ty oslavy osartovali právě v létě 2027 a postupně prostupovali celou tou sezónou 27-28. Už na těch oslavách vlastně pracujeme, věřím, že tam bude plno akcí a že si tam každý najde to svoje.
0: No a na úplný závěr, proč by si fanoušci neměli nechat ujít už nejbližší domácí utkání s Duklou?
1: Jak už jsem říkal, čeká nás asi jeden z nejatraktivnějších soupeřů v rámci druhé ligy a věřím, že se můžou těšit zejména na kvalitní atraktivní fotbal a hlavně na domácí tři body.
0: SFC Opava přivítá Duklu Praha v sobotu 5. září od 18 hodin v Opavské Simply aréně. Buďte u toho. Naším hostem byl výkonný ředitel SFC Opava Filip Labuda. Děkujeme za návštěvu a přejeme, ať se teda sobotní fotbal vydaří na hřišti v Ledišti.
1: Děkuju, mějte se krásně.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy s Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Co to zas popájskuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
13: Dopřejte si relax, který si zasloužíte. Ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích si užijete termální bazény se slanou vodou, saunový svět, oblíbené saunové rituály i exotické masáže. Odpočiňte si v srdci Beskyd a načerpejte novou energii. Více informací na wellnesshoral.cz.
14: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

sedíte a posloucháte Hit Radio Orion, ať už někde za volantem, nebo v práci, v čekárně u doktora, nebo v kavárně, i tam vám hrajeme k lepší náladě, tak vás samozřejmě srdečně zdravíme, děkujeme, že jste v naší společnosti, odměníme vás za to, nebojte se nic, už ve 12 hodin u nás startují srdcovky a ty jsou skvělé pro každou náladu, ať už je vám skvěle, nebo zrovna docela na nic, tak věřím, že v našem seznamu srdcovek najdete tu jednu písničku, která vás prostě z té špatné nálady dostane. Moc vám to přeju a posílám teď jedno malé lákadlo na ty dnešní slibované polední srdcovky. Imagine Dragons.

0: úplně jedno, kdo ty dveře otevře. Hlavně, když to někdo z vás stihne. Každé ráno totiž jednomu z vás přivezeme peníze přímo k vašim dveřím. Chcete nás mít za dveřma? S penězma? Registrujte se už teď na webu hitradioorion.cz. Startujeme v pondělí 7. září.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
3: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
4: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
9: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
17: Seta od Dytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
18: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
19: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
20: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
21: No jistě.
20: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
21: No jistě.
20: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
21: No jistě.
20: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
22: Nakupte doplňky

0: účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Matrase Frýdek místo Gostravice za Hodoňovicemi stojí poruchané osobní auto, tak tam buďte opatrní. A připomínám, že v Kroměříži v křižovatce ulic Hulínská a Jošky Solného zasahují ještě stále záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem, tak tam počítejte se zdržením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport? Kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě. 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot, ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Problémové ubytovny Sojva a Hlubina v Ostravě jihu končí a jejich obyvatelé se stěhují pryč. Sojvu v Zábřehu obvodní radnice kupuje, dá jí zbourat a získanou plochu nabídne investorům. Hlubinu v Hrabůvce její majitel za stovky milionů korun přestaví na byty. Americký herec a režisér George Clooney při středečním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Letos jde už o 83. ročník. No a dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
9: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dneska u nás bude oblačno, přechodně polojasno, jako právě teď. Ojediněle má zapršet. Teploty příjemné, 22 až 25 stupňů, na horách měříme kolem 16.
6: Hit Radio Orion.
0: Po 11. s vámi Karla Michalíková, taky One Republic a Luis Capaldi. Přejeme vám krásné a hlavně úspěšné dopoledne.

Orion, pěkný den. A dneska vyšel nový aršík poštovních známek s obrázky z jeseníku. Zrovna se na to dívám. A říkám si, posílá dneska ještě vůbec někdo pohledy nebo dopisy? A ty známky jsou tak nádherné. Jako ty obrázky, to úplně hladí po duši. Rozhodně na to mrkněte. Ale co s nima? Jako komu ty známky poslat? Komu ty dopisy s těma známkama poslat? Netuším. Já už si skoro ani nepamatuju, jak se správně píše adresa na pohled. Přitom v devadesátkách jsme si posílali dopisy úplně běžně, že jo? Třeba z tábora kamarádkám. Člověk napsal dopis, hodil ho do schránky pěkně a pak čekal třeba měsíc, než přišla odpověď. To byly časy. Dneska, když někdo neodpoví na zprávu do 10 minut, tak už přemýšlíme, jestli se mu něco nestalo. A ptám se teda vás, kdo z vás ještě posílá pohledy nebo dopisy? Schováváte si doma třeba i ty staré? Protože možná byste je měli pohledat. Za pár let to bude větší rarita, než tahle známka z jeseníku.

0: Calvin Harris jako skvělý DJ a když se usměje, tak má úplně nádherný zářivý úsměv. A my tady máme další vynález, o kterém jsme vůbec netušili, že ho potřebujeme. Jo. Zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Kartáček se vlastně během čištění dívá, co máte v puse, pomocí umělé inteligence hledá místa, která zanedbáváte a dokonce vám tam pošle i proud ústní vody. Jo, obraz celého toho můžete sledovat i v mobilu. Akorát teda cena docela brutál. Začíná ta nejlevnější verze na $500, což je cca 11,5 tisíce korun. Jako za takové prachy. Nechci, aby mi kartáček jenom kontroloval zuby. Ha, já chci, aby mi po čištění ještě řekl, no výborně, Karlo, dneska jsi vyčistila na jedničku. No, aby mě ještě pochválil za ty prachy. Pěkně, drahý kartáček, to vám teda povím.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prý kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
7: Levněji už to nejde!

0: Více. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz. Utečte na pár dní od každodenního schonu do spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Užijete si neomezené wellness, chvíle ve dvou, skvělou gastronomii a klid, který si zamilujete. Dopřejte si podzimní odpočinek v srdci Beskyd. Rezervujte na lanterna.cz. Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
1: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
6: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
7: Tak kolik máš?
6: Já mám 80 rovných.
7: No tak to je dobrý. Já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
5: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
7: Já mám 27, protože mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
5: No,
7: to nebude náhoda.
6: Tak hele, dej tam písničku.
7: Ale přesně.
6: A za 10 minut se vidíme.
7: To za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

řekli na to, kdybyste šli do nákupního centra pro pár věcí a odvezli si domů rovnou nové auto? Ve Fóru Nová Karolina teď můžete vyhrát elektromobil BYD Dolphin Surf. Stačí nakoupit v zapojených obchodech aspoň za 1000. Účtenky můžete sčítat, nahrajete je do aplikace Moje Karolina a tipnete si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v obřím bazénu. No pak si na infostánku teda vyzvednete i svůj míč, hodíte ho do bazénu a právě tím zároveň i pomůžete. Za každý vozený míč totiž Fórum Nová Karolina věnuje 20 korun na léčbu a rehabilitaci 16-letého Šimona Veselského, který po vážném úrazu páteře potřebuje dlouhodobou pomoc. Takže můžete vyhrát auto a ještě přitom přispět na dobrou věc. Soutěž Byt či nebýt běží do 11. září, výherce se dozvíme už 12. září. No a vy všechno tohle info najdete na webu forumnovakarolina.cz. Držíme palce.

0: Krásné dopoledne z Rádia Orion, přeje Karla Michalíková, budu se s vámi pro dnešek loučit, uslyšíme se zase zítra. Vy s námi ale určitě zůstaňte i dál, ve 12 hodin startují srdcovky. No a v odpolední show si Evelína zavzpomíná třeba na to, že maturitu dala až na druhý pokus. A určitě v tom nebyla sama. Třeba i vy máte tuhle zkušenost, tak to společně můžete probrat. Každopádně i dneska odpoledne hrajeme o dárkové karty do Nové Karoliny, tak zkuste štěstí a třeba budete zadarmo nakupovat zrovna vy. Teď už do 12. Miles Smith a taky Agnes. Pěkný čtvrtek.
1: Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: Magír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří. Někdo musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio Orion.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě na Frýdecké ve směru na Končice probíhají práce na silnici, moc to tam nehoňte. No a na dálnici D1 okolo 315. kilometru směrem na Ostravu na Krajnici probíhá údržba zeleně. Přejeme šťastnou cestu bez nehod. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jirlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
4: V České republice byla čalounice jirlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: To ale není pro tento druh typické, důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
5: Obyvatelé sedlnic na Novojičínsku budou v místním referendu rozhodovat o tom, zda má obec uzavřít smlouvu se společností TA Infrastruktura o spolupráci při stavbě fotovoltaické elektrárny. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Referendum bude zároveň s obecními volbami 9. a 10. října.
6: Akce týdne pomožno tu barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne oblačno, přechodně i polojasno. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty až 25 stupňů. Ve Skrech a Jeseníkách kolem 18.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day. Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Radio Orion.
1: A je to skvělej song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrády a krásné poledne. No a my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohohle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte, my si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect Day a Various Artists. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další srdcovka byla opravdu různí umělci, ono se to takhle jako jmenuje, jo, a je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo? No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West and Girls, Pet Shop Boys v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně, ne, jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, jaký song vás z toho vždycky dostane, nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu. Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
5: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Mír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: things that I've got. Beautiful Things, to je Benson Boone v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně, věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako 6letá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje, teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo, nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom když se snažili vymyslet, jak jí z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. S představou svoji mámu, kdyby tohle našla. To už by s ní v životě nebyla řeč, ne. Ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo, tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Sakra. To zas vymyslel nějaký inženýr.
2: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
3: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
6: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Frýdeckou místecku v Třinci v Neborech na místní silnici bourala dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč.
4: Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Nedvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Beggy Steel a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzli Salichovci a další folklorní soubory. Areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: I'm Ariana Grande.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
10: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
9: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Bohumín během několika týdnů obnovil vybavení dvou zařízení, která ve městě pečují o lidi s omezenou pohyblivostí. Nejprve dal instalovat 45 lůžek pro dlouhodobě hospitalizované v městské nemocnici, teď další 20 pro seniory domova Cestmína ve Starém Bohumíně. Tam přibyla lůžka téměř za milion korun.
11: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne oblačno, přechodně i polojasno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty okolo 25 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Co je důležitý, už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hejbo.

Kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Hele, teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Gimme, gimme, gimme.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém, zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
3: Jaký? Jdeme k vašim?
2: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a futraky, kam se podíváš.
3: Takže ty jíš a já piju.
2: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
3: No a muzika?
2: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
3: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezd fest. A zatančíš si se mnou?
2: www.poes.cz. Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
6: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
5: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
14: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
16: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
3: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
4: Tak kolik máš?
3: Já mám 80 rovnejch.
4: No tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
2: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
4: Já mám 27, protože mimochodem, kolik tě je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
2: No,
4: to nebude náhoda.
3: Tak hele, dej tam písničku.
4: Hele, ale přesně...
3: A za 10 minut se vidíme.
4: To za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka to chápu, protože mladá generace teď se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp zachytává okliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? To s námi můžete velice snadno i dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už v pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat, jak na běžícím páse. Každé ráno v 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo? Jo? Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujem.
1: Hit Radio Orion. Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi hokej? Pak si nenechte ujít Den Svítky. Ve čtvrtek 10. září se Ostravar Arena otevře fanouškům HC Vítkovice Ridera. Čeká vás veřejné bruslení, komentované prohlídky, zázemí klubu, setkání s hráči, představení nových dresů A týmu a spousta další zábavy a hokejových zážitků. Nahlédnete do míst, kam se během sezóny běžně nedostanete a užijete si den plný hokeje v Ostravar Aréně. Den Svítky ve čtvrtek 10. září.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Jsem hrdina,

0: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
0: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
6: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
7: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Opavy směrem na Ostravu na průjezdu Petřkovicemi probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Redivit a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, Beggy Styl a taky osobitá Jana Kirchner. Tradičně vás okouzli Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
8: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. V dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Ryšánek.
16: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
1: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
17: Obyvatelé Zátoru budou v říjnu hlasovat, zda má obec odmítnout stavbu větrného parku na svém území. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Projekt energetické společnosti počítá se 7 velkými větrnými elektrárnami. Výška má být zhruba 200 metrů.
18: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
17: A teď ještě v rychlosti počasí. Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne oblačno, přechodně i polojasno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, s vámi Kateřina Pechová. Máme 2 minuty po 14., takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna. Tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hitrádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. A teď už ho vzír.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pač jinak bychom na to nekoukali, že jo. Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že jo, v dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím, já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice, takže chápu, ano. Dámy a pánové, pište dál, co vy, myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777-937-777, za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity, čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

0: Skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrádia. No a my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. No a ptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný, ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rose a Bruno Mars.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
10: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rosé a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Já mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost, dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu, opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4 500, jo. Tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, to si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou méně spolehlivý. Tak pokud se vydáte touhle cestou, držím pěsti. Další hity jdou za chvilku Alex Warren a tohle je Avril Lavigne.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne za chvilku, 3:45. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek, nenechte si to ujít, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Září pokračuje a i dneska vám rádi připomeneme, že je třeba začít řešit Vánoce a tě můžete řešit s lehkostí.
3: A prožít s lehkostí. Ne, že nám by se to někdy povedlo, ale poradit vám můžeme, ne? A pokusíme se o to opět od 15 do 18. Michala, Evelína jsou co?
2: Super!
3: Ready.
1: Hit Radio Orion.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
6: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
7: Objevte kouzlo podzimních Beskyd a dopřejte si pobyt plný relaxace, wellness, skvělé gastronomie a chvílí, které patří jen vám. Ve wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích najdete ideální místo pro romantický pobyt ve dvou i pohodovou dovolenou s rodinou. Rezervujte na valachy.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel s tramvají.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZ

0: dává 8,5 tisíce korun na zdraví.
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci.
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví.
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Pěkné odpoledne, jak jsme před chvilkou slibovali, tak jsme opravdu tady za minutu budou tři a rovnou vás vezmeme na cesty.
1: Dobré odpoledne i ode mě, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Olomoucku mezi Litovlí a Unčovicemi u Rozvadovic bouralo auto, projíždí se kyvadlově a opatrně taky na příjezdu do Valašského Mezříčí. Směr od Vsetína je tady bouračka tří aut, na místě se i zdržíte. Dávejte na sebe pozor a dobře dojeďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česko tak splnilo průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zásoby jsou ale zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by i přes pomalejší plnění mělo být plynu na nadcházející zimu dostatek. Zájem o studium na Vysoké škole Báňské technické univerzitě v Ostravě meziročně roste. Pro tento akademický rok univerzita eviduje po druhém kole přijímacího řízení asi 15 000 přihlášek. Počet oproti loňsku tak vzrostl o 1,9%. Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet, uvedla to Národní rozpočtová rada. Plnění rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmu. Na konci srpna činil schodek 186 miliard korun. A závěrem sport. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Beutlerovou ve dvou setech a postoupila tak po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Naopak neuspěla Karolína Plíšková, ta podlehla nasazené 15. Diani Schneiderové z Ruska.
7: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Počasí v pěti slovech.
0: I zítra bude jako dneska.
2: Možná jsme nejproblematičtější kraj, ale taky jsme nejlepší. Startuje odpolední show Hit Rádia Orion pro celou Moravu a Slezsko.

0: bez vás, našich nejoblíbenějších parťáků, kteří to s námi táhnete při cestě domů. Moc vám za to děkujeme.
1: Tebe i tebe máme rádi. Tebe moc ne, jsi takovej divnej. Každopádně Nickelback. To si, ti si vezmou, jsou to ti, že jo, není on jeden Nickelback.
0: Ne, to jsou ti.
1: Jo, jsem se lekla.
0: Dáme jim slovo?
1: Jeden Nickelback Novák, jdeme do toho.
0: Pojďte, hoši.

0: Ella Henderson, Rudimental, Libaj na Hitrádiu Orion, září pičí, s ním návrat do školy, to už víme, ale zatímco jedni už to mají za sebou a aktovku mají dávno uklizenou, těší se na výšku nebo na poslední rok před opravdovou dospělostí, ti další právě zjišťují, že maturita se dá absolvovat i v září.
1: A neb hvězdy září v září a my chcem, ať víte, že na vás myslíme. I já jsem si v roce 2014 vylosovala reparát z účetnictví. Nebylo to vůbec fajn, ta maturita v září chutná jinak, tak nějak hůř a smutněji. Kor, když jako já, pak musíte opravovat v Bruntále, jo, to dalo zabrat.
0: A zdravíme do Bruntálu, nezlobte se na nás, ano?
1: Každopádně běžte do toho, děcka, není to ostuda, naopak, takhle se rodí legendy. Kdo z nás kdy na něco nepotřeboval druhý pokus? Jen se přiznejte, na kolikrát jste dělali třeba řidičák.
0: Nechme si něco i do dalšího vstupu, já své další pokusy provětrám tam.
1: Dobře, takže dneska vysíláme pro všechny poškoláky, pro všechny, co je třeba vyhodili z intru, pro všechny, co si každé léto celou střední opravovali předměty, které měly neklasifikované, protože na ně nechodili, pro všechny, co se vydávali za rodiče kamarádek a volali na intr a do školy, že někdo zítra nepřijde, protože chtěli přespat u nějakých kluků nebo na party. A ano, to všechno jsem byla já. A ku podivu, dneska neberu drogy, je ze mě hodná maminka, žiju slušný a hezký život a dokonce si mě chce někdo vzít, jen to ještě neřek.
0: Já jsem doma uvažoval, že ti tady dám ještě řečnický pultíček.
1: To muselo jít všechno.
0: To byl minutový monolog, no mé kulomet. Tak jo, pojďme za muzikou.
1: Jestli máte tady ty splašené puberťáky doma, nebojte, ono to může dopadnout dobře.

0: na Hit Radio Orion. Děkujeme, že jste s námi, už bylo 3:15, snad vám to dneska hezky fičí.
1: My jsme se tady před chvilkou bavili o druhých pokusech a já bych chtěl jenom říct, že druhé pokusy jsou vlastně ty nejlepší.
0: Po druhé do stejné řeky stoupíš, že jo?
1: Jo, to je jo. Jasný. Na podruhé jsem se dostal na střední, na podruhé jsem se dostal na výšku, na podruhé do rádia a pokračoval bych SMS-kou, kterou nám poslala Verča, která s manželem usilovala o umělé oplodnění a taky to vyšlo na podruhé a dneska mají super dvojčátka Toma Emču.
0: Takže jo, není to tak vždycky, že to musí všechno vyjít na poprvé. No někdy jako, je fakt jako do té stejné řeky se zbrodit ještě jednou.
1: Chtěli jsme vám prostě tady tím říct, že na poprvé je to sice super, ale větší příběhy se píšou na podruhé.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
9: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
10: Jsou sice za námi, ale fotbalová sezóna je v plném proudu. V sobotu 5. září od 18 hodin čeká Simply Arenu další atraktivní domácí zápas. Slezský přivítá pražskou Duklu. Přijďte podpořit domácí tým přímo na stadion a užít si fotbalový večer v Simply Aréně. Opava Dukla. V sobotu od 6. Tak se vidíme na stadionu.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce. Servis oken po záruce. Ekodoma.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky. 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a The Fade of Ophelia a taky její poslední album tady téhle vdané paní. Taylor Kells. Kells? Kelsey? Kelsey, asi Kelsey. To je hezké.
1: Trošku taky zbytečná zpráva, ne?
0: Prosím.
1: A my navážeme.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Dneska pro vás máme hned dva zbytečné důvody, proč vyrazit do Japonska. Za prvé, mají tam nejvíc příchutí Fanty na světě. 80, Evelino, 80, dobře si to představit.
0: A teď jenom ta pomerančová, ne?
1: Ne, 10x víc než u nás tam mají. A mají tak snad všechny barvy spektra.
0: Udělací
1: i modrou
0: dětská,
1: Fantu.
0: No. Ta je občas i tady.
1: Jo. A za druhé, na vrcholu hory Fuji je bezplatná Wi-Fi. Jo, to pro případ, že vám v Japonsku dojdou prachy, tak tuhle Wi-Finu si prostě vyšlapete. Nic není zadarmo.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: vyloženě do pekel, jo? Podle jedné pověsti pohltila rytíře i s kočárem.
1: Naše hranická propast nás fascinuje po staletí. Dneska už místo teda hrdinů a odvážlivců naštěstí můžeme posílat ty roboty, ale ten poslední teď fakt sestoupil 450 metrů pod hladinou a ani stejně na to dno nenarazil.
0: Kráso, kde to skončí? V Austrálii někde u někoho doma? Jako zahradní jezírko? Jako...
1: Tam byla za ten robot. Dobrý den, jsem tady.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
4: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už

0: nejlepší folklorní soubory. Areálu zažijete Šermíře, divadla, Řemesla a Minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
4: Jaký? Jdeme k vašim?
3: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
4: Takže ty jíš a já piju.
3: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
4: No a muzika?
3: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
4: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a

0: vámi až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
1: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: Ray Dalton, Blood Running na Hit Radio Orion. Naproti mě už dvě krásné ženy, Evelína s Klárkou.
1: Ale.
0: Tak musel jsem tě šplenout.
1: Tak to děkujem.
0: Klárik, uděláme z tebe tentokrát meteoroložku, co ty na to?
1: Tak pojďme na to, co tě zajímá?
0: Jsi říkala, že ve zprávách bude nějaká řeč o počasí. A mě konkrétně by zajímalo, jak bude o víkendu, protože moderuju zrovna dvě akce.
1: Aha, tak trošičku studená fronta se nám tady přiřítí. Už to nebude tak pozitivní, krásné.
2: Ne, to je pro mě naprosto pozitivní a krásné studená
0: že
2: fronta.
0: Se vůbec na něco zeptal.
2: Není nic lepšího než studená fronta.
1: Takže žádné tropy, žádné třicítky, půjde to trošku níž, ale
2: konečně
1: zase příští týden se nám zase tyto maxima vrátí.
0: Tak a ven ze studia, takové špatné zprávy, to nech.

0: Jsem ti dávala šanci.
1: Já jsem
0: udělala konec, nafingovala jsem konec toho songu, nikdo by to nepoznal.
1: Jo, takhle to byl konec, tak to jsem nepochopil, tak jo, si to ještě jednou, prosím tě.
0: Za málo, já jsem tady pro tebe.
1: Děkuju, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska za minutu 16. hodina v Ostravě v ulici 28. října na křižovatce s Prostornou. Je bouračka, zdržíte se ale minimálně. Na Frýdeckém Místecku v Třinci v Jablunkovské ulici je další bouračka, pozor tady. A opatrně i v Olomouci v Sokolovské ulici, tady zasahuje záchranka a policie u strážky chodce. Jo, tak tady zpomalte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
6: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
12: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Potravinářská inspekce upozorňuje na závadnou dětskou rýžovou kaši Nature Promise s jahodami a malinami. Výrobek obsahoval aflatoxin v množství 7x převyšujícím povolený limit. Tato látka může přispívat ke vzniku rakoviny a dalším zdravotním komplikacím. Albert se omlouvá a lidem vrátí peníze. Dostane navíc pokutu. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až k 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě v sobotu slavnostně zahájí svou 108. sezónu. Po roční pauze se vrací gala večery, během nichž soubory, opery, činohry, baletu a muzikálu představí chystané novinky i oblíbené tituly. Program začne v divadle Antonína Dvořáka a následně se přesune do divadla Jiřího Mirona. No a mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru v Paříži v kvalifikaci kajakářů. Dostal 54 sekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak poslední 78. místo. Do finále, které se pojede za půl hodinu, se z českých reprezentantů probojoval pouze Vít Přindiš. Vedle Krejčího pak vypadl také olympijský šampion z Tokia roku 2021 Jiří Prskavec.
13: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítra čekáme 22 až 25 stupňů, na horách by to mohlo být i pod tou dvacítkou. Většinou bude oblačno, tak na to myslete, může se vyskytnout přehánka.
14: Celý den si makal, teď je řada na nás.
15: Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
14: Odpolední show Hit Rádia Orion pro celou Moravu a Slezsko je tady.
0: Hodina je za námi a ještě další dvě před námi a my moc doufáme, že v tom pofičíte s námi.
1: A za půl hodiny si z našeho vysílání můžete odnést dárkový voucher do desítek obchodů a už v pondělí docela hezké prachy. Více řekneme v téhle hodině, ať to nepropásnete. Tak co, jdeme na muziku, ne?
0: Jdeme na to, Dancing in the Moonlight. Otvírají tuhle hodinu, jsou čtyři, doufáme, že už jste na cestě domů a že je vám už prostě nějak fajn.
1: Jo.
0: Nebo na cestě na noční, nebo nic.
1: Ne, domů a k ledničce.

0: Jimmy Love a taky Sia. Hit Radio Orion je s vámi.
1: Tak schválně, koho někdy napadlo, že když bude řešit Vánoce už od září, bude to potom fakt ta pravá vánoční pohoda.
0: Můžu to potvrdit, já jsem ta legenda. Udělala jsem to loni a bylo to strašně super. Bylo to, jako byste vyzráli na systém, vymysleli lék na vážnou nemoc.
1: Ale nepovídej.
0: O pocity opravdické euforie, jo. Psal se listopad a já jsem měla koupené všechny dárky, asi pro 15 lidí, jo.
1: Hmm.
0: Jakou to mělo tmavší stránku, ptáte se, ptáš se, Míšo?
1: Ptám se, jakou to mělo tmavší stránku, prosím tě, kde je ten háček?
0: V prosinci jsem pak ještě zbytečně dokupovala další dárky, protože jsem na to měla čas i ty prosincové peníze. Či jakoby většinou to všechno koupím z té jedné výplaty.
1: Do zásilkového boxu nic dlouho nepřicházelo.
0: A teď jsem prostě fakt začala ještě, a tak ještě dokoupím tohle tam tomu a dala jsem potom za ty dárky mnohem víc peněz.
1: Hmm. Takže to úplně tahle metoda nefunguje.
0: Hele, každý
1: jak
0: rok,
1: na koho možná, že jo?
0: Každý rok si to slibujete, každý rok to honíte na poslední chvíli a dárky pak musíte narychlo vymýšlet, ale ten pocit, jak někomu dáváte něco, co ho skutečně potěší, protože vy jste si dali čas, to je k nezaplacení. Ako já letos už to nedokážu. Hele, letos tuhle dobu jsem totiž už dávno měla seznam v mobilu, co nakoupím, a tento rok ho nemám, takže motivace zmizela, nazdar. Sejdem se 24.12. na benzince. Opět.
1: Potvrzuju, bude tam s tebou. Pojďme dál. David Stypka, Eva Farná, dobré ráno, milá. Dobré ráno na benzínce.
0: Dobré ráno, dobré odpoledne, milí. Děkujeme, že jste s námi, posloucháte Hit Radio Orion.
1: Ahoj.

0: Robin Schulz, Fastboy, Million Reasons.
1: Prosím tě, během toho, co tady teď budu mluvit, najdi si tam Hook Tokyo Hotel Dužden Monzun, je to důležité.
0: Ježiši.
1: Znáš to, ne? A já to teda řeknu. Tom a Bill Kaulitz slaví narozeniny. Pamatujete si Tokyo Hotel? Živě si pamatuju. Co tehda se všema holkama v Havířově udělala tahle kapela, byl asi rok 2006, jo? Máme to tam?
0: Máme, ale nemáme nastavený refrén, představ si. Takže
1: tak to ještě nasekej, my jsme fakt byli úplně v háji z toho.
0: Zkusíme to, jo?
1: Tak pojď. Jo, to ono. Já už
0: jaký
1: to na mě
0: jsem?
1: Jde. Boží. Ještě mi chvilku nech byla, zesil to. Počkej, to bude gradovat, ještě vydrž. Slovo německé a stejně jsme si to zpívali, jo. Dneska je jim teda 37 klukům. Tokyo Hotel hraje dál, ale plakáty už teda doma nemám, no.
0: A co z toho vyplývá?
1: Že pokud jste byli jejich, že mají narozeniny a pokud jste byli jejich fanoušci, tak si tenhle hit, Dužden Monzun, určitě opražte. Oni ho dokonce potom, když začali být hodně slavní, nahráli i v angličtině.
0: A z toho ještě vyplývá jedna věc, že na Tokyo v Havru naváže už pozítří Rita Ora.
2: Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
5: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
12: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
14: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Cyrusa End of the World a na telefonu už je někdo z vás, tak my vás nechceme úplně zdržovat.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Hlavou proti Evelíně.
3: Tak pojďme, kdo tam, hezké odpoledne.
4: Ahoj, tady Lenka.
3: Leni, váš si toho, že Evelína tady skrčovala Miley Cyrus alias Miley.
0: Jo? Teďka už Miley.
3: Normálně jsme ji očesali o minutu.
0: Tento týden rozdáváme 5 kilo dárkovou kartu do Forum Nová Karolina. Ve Forum Nová Karolina se právě hraje o nový elektromobil BYD Dolphin Surf a soutěžit můžete až do 11. září. Všechno najdete na jejich webu. Seš ready?
4: Jsem ready.
3: A ještě nám řekni, odkud voláš.
4: Ostravy Hrabovky.
3: A ty jdeš v autě nebo jsi doma?
4: Jedu v autě, ale mám to na handsfree, takže... Oh,
0: nevezeš tak... nám náhodou jídlo?
3: Jo, máme objednané jídlo, víš, tak jestli ho nevezeš.
4: Jo, tak ne, tak to nevezu.
3: Tak to nevyhraješ, no. Ne, držím pěstí, jdeme na to, kdo začne.
4: Tak asi Evelína.
0: Tak
3: dobře,
0: jdem
3: na to. Evelíno, jak se jmenuje obří zelený superhrdina, jehož civilní identitou je Bruce Banner?
0: Hulk.
3: Dobře. Lenko, jak se jmenuje strach z pavouků?
4: Arachnofobie?
3: Dobře, 1-1. Evelíno, v září se vrací oblíbený Pojez Fest. Kde bude mít zastávku?
0: Asi v Dolních Vítkovicích.
3: Asi ne, tam už jsi byla, ne?
0: To bylo letos?
3: To bylo letos,
0: to strašně letí
3: teď. 12. září Ostravice. Tak Leni, máš teď velkou šanci.
4: No?
3: Dokonči sloku tohodle songu. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sobě? Na to nelze říct si, než...
4: Co je ti do toho?
3: Jo, yes. Co mi do toho, přesně
0: co
3: tak.
0: Co ti do toho?
3: Tak jo, je to tvoje. Vydrž nám, prosím tě, na telefonu.
0: Počkej, ale já jsem řekla, jo, aha, ne, já jsem měla
3: ne, jednu. ty jsi neřekla Pojez Fest. Ty Pojez Fest, ty už máš hlad.
0: Já pojím taky. Fest.
3: Tak jo, Leni, chceš někoho rychle pozdravit?
4: No, já zdravím hlavně vás do rádia a všichni, co mají dneska prima den.
0: Hezky. Já nikoho nezdravím, mě všichni tak lezou na nervy, že?
3: Tak doufám, že je to většina. Díky, měj se krásně.
0: Čau.
3: A do toho prima pohodovka. Fate no more, I'm easy.
1: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: dveřmi, musíte se přidat do hry. A úplně jednoduše tím, že se zaregistrujete na webu hitradioorion.cz.
1: Kdo pak to zvoní na Hitradio Orion poprvé v pondělí v 7:10?
0: Těšíme se.
2: Moravskoslezský magazín na Hitradio Orion.
3: Moravskoslezský kraj silně podporuje stavbu malých modulárních reaktorů, pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
4: Že zastupitelstvo vyjádřilo podporu budování malých modulárních reaktorů na území kraje, což je rozhodnutí, které je strategické do budoucna, může ovlivnit život našich dětí a jejich dětí. A jsem přesvědčen o tom, že je to velmi dobré rozhodnutí. Pokud by se měl malý modulární reaktor v Moravskoslezském kraji stavět, tak je to v dnešních cenách investice za 100 miliard korun, ale hlavně bude znamenat energetickou stabilitu pro tento region.
3: Jaderné jednotky by mohly být umístěny například v bývalé uhelné elektrárně v Dětmarovicích.
2: Moravskoslezský magazín.
3: V ostravských Radvanicích otevřeli nový park jako z ladových obrázků. Tuto oázu klidu popisuje první náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková.
5: Díky projektu Life Call můžeme propojit soukromý a veřejný sektor, což dneska se podařilo a jsme v krásném parku, kdy přispěla společnost CTP na jeho realizaci a také projekt Life Koala, který je financován z evropských peněz a v tomto projektu máme nějakých 400 milionů korun. Tím, že jsme v prosinci měli prvotní výkop se soukromým investorem, tak se nám přihlásili do partnerství i další firmy.
3: Parčík je pomyslně rozdělen do dvou částí. První s porostem dřevin, druhá otevřená strávníkem.
2: Moravskoslezský magazín na Hitradio Orion. Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína, dej si odpolední show Hitradia Orion.

0: Jo, promiň.
1: Pitbull, taky Chris Brown, International Love na Hit Radio. Orny 16.53, za malinkou chviličku nás čekají další aktuální zprávy. Kláry, co pro nás máš?
2: Krásné odpoledne.
0: Krásné, krásné.
2: Ne, ne, ne, tentokrát já se budu ptát vás, prosím. Protože já jsem si všimla, vy tady máte mekáč.
1: Ne, ne, to není pravda.
2: A nikdo mi nic neřekl. Nikdo se mi třeba nezeptal, zda bych si neobjednal něco jídlu. Normálně jste si na Fera objednali pouze pro sebe.
1: Ale protože...
0: My jsme mysleli, že jíš jenom saláty a my jsme si neobjednávali saláty.
1: My jsme si říkali, Klára vypadá takhle skvěle, ta určitě nežere mekáč.
2: Ne, to ne, to je ten běh každodenní.
1: Ne, promiň, my jsme do práce. Zapomněli. Ty jsi tam zavřená v té zprávarské kukani. Vymýšlíš si tam ty zprávy a pak o tobě...
0: A zrovna v ten moment, kdy šla ta objednávka, my jsme to museli stihnout během krátké písničky. Já vím, že to naše posluchače teď asi vůbec nezajímá.
2: Absolutně.
0: My vám slibujeme, že vám za malou chvíli dáme aktuální zprávy, že na ty jsme se opravdu nevykvákli.
1: Já jsem se strašně přežrala. Jak seš na tom ty, Kláry?
0: To je normální kanál.
2: Ne, to je hruza, jako já si těm posluchačům vůbec nedivím.
1: Škručí ti v břiše?
0: My se vám omlouváme. Šup!

0: Golden a Huntrex na Hit Radio Orion. My vám přejeme dobré odpoledne.
1: Michal vás teďka vezme na silnice, tak se držte.
0: Díky, že jsi mě tak pěkně doplnila. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Přerovsku mezi Lipníkem nad Bečvou a Novými Dvory. Je bouračka, havaroval tady motorkář, tak projíždějte s opatrností nohu z plynu. A dobře, dojďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Ke zrušení koncesionářských poplatků od ledna roku 2027 zřejmě nedojde. Posunou se nejspíše nejméně o rok, informoval o tom poslanec Patrik Nácher. Ačkoliv byl k původnímu termínu skeptický delší dobu, jeho vládní kolegové během roku několikrát ujišťovali, že původní termín platí. Píší o tom novinky.cz. Parkoviště u autobusového nádraží a Husova sboru v Olomouci zůstanou i po rozšíření placeného stání večer a o víkendech zdarma. Radní rozhodli, že se na nich bude nadále platit pouze v pracovní dny od 8 rána do 18 hodin večer. V ostatních částech zón A a B se od února příštího roku parkovné prodlouží na celý týden, a to od 8 do 22 hodin. Ve věku 92 let zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinem. Informoval o tom deník The Washington Post. Steinem byla jednou ze zakladatelek časopisu Miss, který vznikl v roce 1921 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Podle informací odešla pokojně. No a pátečním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ale osvědčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Utkání pro 9000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
2: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dva, 22 až 25 stupňů. Tolik čeká Moravu a Slezsko. Zítra čekejte, že bude oblačno, přechodně může být i polojasno, ale na některých místech Moravy a Slezska se mohou vyskytnout i slabší přehánky.
2: On je ostravský řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
0: Ano, to je to kombo, které je s vámi i po 17. hodině. My vám přejeme dobré odpoledne a jste moc rádi, jsme teda moc rádi, že jste s námi, však to chápete,
1: jste
0: ne?
1: Jste moc rádi, že jste s námi.
0: My se si nezaplikli mu, to bude tím. Za malou chvíli prozradíme, jaké na světě existují ty nejvíce crazy školní předměty. Ty řekni aspoň muziku, prosím tě.
1: Jste moc rádi, že jste s námi.
0: Jsou, ne?
1: Linkin Park jsou taky s námi a taky jsou hrozně rádi. Burn it down právě teď.

0: Shakira na Hit Radio Orion a my jdeme dál, protože škola už pomalu dostává svoje tempo a rytmus. Kdo ještě jede v prázdninovém módu, tak je nejvyšší čas hodit tam minimálně dvojku a nachystat si...
1: Nebo chystat se na ty jednotlivé předměty, že jo?
0: Ano,
1: ty, které všichni tady u nás známe, protože pak jsou tady předměty, které u nás nenajdeme a jsou úplně crazy.
0: Díky za záchranu. V Indii třeba mají děti od školky až do 8. třídy, takzvaný happiness class, kde řeší emoce, vztahy a jak být jako v pohodě.
1: Vidíš to? Nemusí si potom platit psychologi možná.
0: Je to právě strašně super.
1: V Arménii hrajou školáci povinně šachy.
0: V Austrálii se děcka učí surfovat, to nás asi úplně nepřekvapilo, ale taky vás tam učí řídit loď.
1: To je docela cool, no.
0: Docela,
1: v Norsku frčí výuka života v přírodě, naučíte se tábořit, orientaci, to by, víte, prospělo, rozdělávání ohně, anebo první pomoc a rybaření.
0: Nejenom mě. V Japonsku pak mají morální výchovu, to se bojím, jak zrovna v Japonsku může vypadat, ale...
1: No tak víš, že oni jsou takový spořádaní, tam to asi fičí dost. Ve Finsku učí ruční práce, ale bacha, nejenom šití a pletení, ale i robotiku anebo 3D tisk.
0: Ve Spojených arabských emirátech mají speciální předmět zaměřený na AI.
1: Tak si říkáme, jako neměli bychom ty naše osnovy konečně taky někam
0: to
1: posunout.
0: Víš, že měli.
1: By si to zasloužilo, ne?
0: Milionkrát ano.
1: Tak posuneme se i dál v muzice. Mark Ember, Belong Together za moment. A to, co už pod námi slyšíte, to už je parta Petr Bitch Project. Hey now. Tak hej.
0: To hezky.
1: Dobré odpoledne.
0: Jdem na to.

0: a Belong Together. My taky patříme, doufám, k sobě s váma. Ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že vás u toho doprovázíme.
1: A jestli ještě nemáte program na víkend, tak nevím, jak tady F, ale my se společně můžeme potkat v sobotu na dni ostravských dopraváků v Martinově, kde budou k vidění klenoty MHD, které vás dokonce i povozí. A bacha, v neděli budu moderovat Find akci Den rodin ve Slezských Rudolticích. To je takové naše Versailles ve Slezsku. Pak si tam zajďte udělat výlet. V neděli navíc, a to je důležité, můžete na tuhle akci vyrazit úplně zadáčo, tykáčo, děkuju, parním vlakem z Třemešné, jo, což je fakt super zážitek.
0: Já mám sobotu volnou, pokud to chcete změnit, běžte na evelinamoderuje.cz.
1: Nebo se můžete podívat přes plot, jak si Evelina užívá víkend.
0: evelinamoderuje.cz.
1: Nebo michalpistolas.cz.
0: A ty už máš dvě akce.
1: Tak jo, další typy od redakce, dobré odpoledne.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Máte rádi hokej, pak si nenechte ujít Den svítky. Ve čtvrtek 10. září se Ostrava Arena otevře fanouškům HC Vítkovice Ridera. Čeká vás veřejné bruslení, komentované prohlídky, zázemí klubu, setkání s hráči, představení nových dresů A týmu a spousta další zábavy a hokejových zážitků. Nahlédnete do míst, kam se během sezóny běžně nedostanete a užijete si den plný hokeje v Ostravar Aréně. Den svítky ve čtvrtek 10. září.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár

0: folklorní soubory. Areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
8: Co to zas popájsku je za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
14: Dopřejte si relax, který si zasloužíte. Ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích si užijete termální bazény se slanou vodou, saunový svět, oblíbené saunové rituály i exotické masáže. Odpočiňte si v srdci Beskyd a načerpejte novou energii. Více informací na wellnesshoral.cz.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Helejte. Předem říkám, že je to kravina, jo. Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
17: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
18: Tak kolik máš?
17: Já mám 80 rovných.
18: No tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
16: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
18: Já mám 27, protože mimochodem, kolik tě je, Jasmin?
16: Počkej,
18: to by je 20.
16: No,
18: to nebude náhoda.
17: Tak hele, dej tam písničku.
18: Ale přesně...
17: A za 10 minut se vidíme.
18: To za půl minuty.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Imagine Dragons nabídli Sharks a my nabízíme teď nás dva. Děkujeme, že jste s námi i tuhle hodinu.
1: Naše srdce pracuje bez přestávky, přesto jeho kondici často začneme řešit až ve chvíli, kdy se ozve nějaký problém. Znáte to, že jo? V sobotu ale můžeme udělat něco pro prevenci, jednoduše zdarma a bez objednání.
0: V galerii Šantovka v Olomouci vám odborníci změří krevní tlak a obvod pasu. Pomocí speciálního přístroje zjistí také složení vašeho těla, tedy například množství svalů, tuku nebo vody. Výsledky s vámi hned proberou nutriční terapeuti a poradí, jak upravit jídelníček i každodenní návyky.
1: Tuhle akci ke Světovému dni srdce připravil spolek Zastavme nadváhu a obezitu a všechna měření i konzultace jsou, jak už jsme říkali, zdarma. Přijít můžete v sobotu 5. září kdykoliv mezi 11. a 7. do galerie Šantovka.
0: Víc najdete na webu zastavme

0: začne konečně vyrůstat ten ostravský Manhattan ze země, tak tenhle den dostane svůj význam.
1: Do té doby si musíme vystačit s tím, že se slaví i den vousu. Jestli na oslavu oholit, upravit, zastřihnout, to už necháme na vás, dámy a pánové.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
4: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Světli přichází další druholigová bitva. Prozatím v domácím prostředí 100% svěřence trenéra Romana Vesta čeká soupeř ze středních Čech. V pátek 4. září od 18 hodin přivítá MFK Karviná nováčka SK Kladno. 90 minut emocí, soubojů a gólů. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
0: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 000 bez DPH s bezkonkurenční

0: zárukou. Na operách Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Stumbleylin na Hydrádiu Orion za námi, teď si to všichni řekněte hezky taky, to se totiž dobře vyslovuje. Stumbleylin.
1: Stumbleylin. Stumblin.
0: Stumblin, ano. Pojďme dál.
1: Máte na to čas vlastně do pondělního odpoledne, kdy se vrátíme a s námi naše odpolední show. Budeme se na vás těšit, ve tři jsme tady.
0: Si vás pak vyzkoušíme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Míříme rovnou do Opavy na trase na Ostravu. Na průjezdu Peřkovicemi probíhají stavební práce. Tak s tím počítejte. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Sakra! No to zas vymyslel nějaký inženýr.
5: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 000. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
8: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
7: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měkkého lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
10: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Kylie Minogue, One Night Like This, tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Rádia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer.

0: Freddie Mercury za námi, Bon Jovi za chvilku, Keep the Faith, to je velký nářez, i tohle vám budeme hrát na Hitrádu už za pár minut, tak držte vlnu.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
5: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
6: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky nabídky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

uších máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It All.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantisy s Colin. Ta byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v éteru Hit Rádia vystřídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, tak třeba Tanita Tikaram, Twist in my Sobriety, i s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ale jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60-minutovce.
1: Levněji už to nejde!

0: další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, někdo musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: To nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milénia, to vám hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Sám je Michal Pospíchal, pěkný čtvrtek.

Tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Radio. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, První signální. Tak to si teď dáme pořádně na.

0: další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracy. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
3: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
4: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
9: Co to zas Popajsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně!
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
13: Levněji, už to

0: měsíce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
2: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.

Tohle jsou All Saints. Black Coffee se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a hity milénia. Dál James Ingram, I Don't Have The Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku. Let's Get Rocked. Def Leppard.

0: Velká Romanťárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Centauri The Spirit, taky Enya Orinoco Flow. To je hodně energická věc. No a taky Mňágáš Dorp. To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio. Hit
1: Radio. Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátkosti.

0: i ledničku. Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
2: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukni
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené Shakespeare Sisters, Hello, a taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer, čtvrtek 3. září. Hit Radio.
2: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
3: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky.cz.
9: Levněji už to nejde!

0: Budějovice. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Tohle byla Rena Scott's Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku. Ze Zlatého fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás vedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radio, Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.

0: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Levněji už to nejde! Není.

0: akce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: ratata, trička, ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Hit Radio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.